0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

She said,

0: still won't hear.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůže to zhnisat.
3: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
2: A neměl byste si tam dát tu niť?
3: Jsi nějaká chytrá holčička.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinu a bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na čtyři. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock. Slušná muzika.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky. CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že náklady na misi jsou 2 miliardy korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III., poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přáňkami, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia, ve východní polovině území naměříme až 27.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na silnici číslo 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec u obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6,5 kilometru. Silnice momentálně uzavřená a bouralo se v Praze na Legerově ulici, taky tam opatrně.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci. Další boží den v práci vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
8: Necelý. Mě nefungovaly sluchátka. Já říkám, teď já se neslyším, prebo a už se slyším.
7: Myslím si, že posluchači ocení tyhle informace, určitě to pochopili.
8: Tak teď už ne, protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
7: Dobře, dobře. Já jsem si toho nevšiml.
8: Aha, tak dobrý. Tak pojde.
7: Máme 3 minutky po 6. Je úterý 9. června. Začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovské světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala. A jednak, že Anabel má angínu.
8: Ne, já doufám, že ne, neříkej takovýhle hrozivý věci, ale bolí mě teda strašně v krku.
7: Přátelé, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím bychom mohli, nebo taky ty kleště na mandle? Máš ještě svoje mandle vlastně?
8: Já jo, ty?
7: Fakt? Já mám taky svoje mandle.
8: Zuzi, máš
1: své
8: mandle?
1: Já mám taky svoje
8: mandle. Tak vidíš,
1: mandle.
8: Jsme tady 3 lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
7: Takže si je zároveň můžeme zvedat i nadále.
8: A zvedat je i ostatním.
7: No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou tady pro Anabelku, aby byla zdravá a chillá, co si tam stříkáš vlastně teďka?
8: No to já tady nechci dělat neplacenou reklamu.
7: Jo, to my nemůžeme říct.
8: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název.
7: Dobře, tak
8: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej a k tomu mám červené tabletky.
7: Je to odvar z kozlíku a k tomu červená Viagra. Tak určitě minimálně si ti ten krk postaví. Tak držíme palce, ať je to dobrý. A jdem si dát radši muziku. Queenie, Bohemian Rhapsody, co ty na to?
8: Výborný nápad.

0: Věc, kterou tu běžně nemýváme, Alice, slepej, mladej, mrtvej, na rok rádu v 6 hodin a 13 minut. Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
0: Dobře, já mám na tebe otázku. Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá, když přijde kamarádka s kamarádem, že jo, dva páry, že večer si pustíte film a skončí to hroznou party.
1: A já nevím teda, co vy děláte s kamarádama, když tobě přijdou domů, Zuzka se taky tváří pohoršeně. Každopádně můžete vyrazit na festival.
0: Jo, to je nuda, no, ale je to pravda, protože rozdáváme čtyři lístky na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Je to tak, ty kapely jsem si nepřipravila, takže řekneš.
0: Chceš říct?
1: Já si je nepamatuju.
0: Tak s vámi si zkus tipnout, jestli si pamatuješ aspoň nějakou.
1: Lucie.
0: Výborně, to tam je.
1: Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky.
1: Počkej, co tam bylo, Ježíši Kriste.
0: Ještě aspoň jednu. Správně.
1: Vidíš, tak tři jsem typla. Teda tak typla, ještě zapamatovala
0: Kublíšci, si. Škvoři, Forest Jump, Kamil Střijavka, Gatecrasher, je Akronik a Alband a samozřejmě to nejdůležitější, co tam je, Maxim Turbulence. Ty tam jsou
1: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má zájem o tento festival, čtyři lupeny můžou být vaše a to, když nám napíšete na Messenger, připíšete telefonní číslo a po 8:30 budete zvedat telefon.
0: Veškeré informace o tomhle festiáku najdete na webu www.vesuv.cz, tak na to mrkněte a pište si.
1: Ano, těšíme se a teď už Green Day.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Je úterý 9. června a svátek dneska slaví Stanislava a druhý, kdo je napsaný v kalendáři, je Anabela. Ty máš dneska svátek.
2: Vážně jo.
1: No, protože já jsem to jako hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo, cizí verzi jména, tak prej se slaví dneska. Kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek?
2: No, protože Anabel, tak jak se píšu Annabelle, prostě není. A Anabela mě, jakoby mě to skoro až uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Tak všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Takže dneska má Anabela svátek.
2: Takže očekávám kytice, bomboniery a tak dále.
1: Přesně tak. A nebo něco do krku. Jdeme na muzikanty. Dneska hodně 48 let, britský zpěvák, kytarista, klávesák Matt Bellamy z Muse. Let americký zpěvák a kytarista Wes Scantlin padlo v mat. Let americký herec a kytarista Johnny Depp hraje v superkapele Hollywood Vampires. Let by oslavil britský kytarista Paul Chapman spojený z UFO. Stíháme. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon, Motorhead. 76 let byl slavil britský basák Trevor Boulder, David Bowie a nebo Uriah Heep. A v této pětce hraje ještě 79-letý britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let by oslavil britský klávesák John Lord, Deep Purple, Whitesnake. A to je všechno, přátelé.
2: Happy birthday, rychle pouští to.
0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i brds.cz.

0: Tak se jmenuje song od Iron Maiden na Rock Radio, 7:30. Pojďme na zprávy.
1: Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké úterní ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června, napsal to Deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie uvalila sankce na 2 iránské občany a 1 jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude celý den oblačno až zataženo od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě i za bouří. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území do 27.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále je uzavřená silnice číslo 34 kvůli nehodě na 6,5 kilometru u obce Hůry na trase České Budějovice Jindřichův Hradec a boural se taky na D8 ve směru na Prahu na 66. kilometru.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zuzko, to bylo úplně nádherný. Tak zase za půl hodiny, teď už kabáti, buldozerem.

0: Kabáti a buldozerem na Rock Rádiu 6 hodin na 38 minut. Přátelé, máme u nás v České republice spoustu různých krásných míst a perel naší vlasti. Ať už je to Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Frýdlant, Bruntál, nebo třeba Ostrava, nebo Moravský Krumlov.
1: Ano. Mluvíš o tom, předpokládám, záměrně.
0: Ano, mluvím o tom, protože v pátek zavítá festival, putovní festival Rock In do Ostravy a v sobotu zavítá do Moravského Krumlova.
1: Ano, budeme tam mít celý náš rock rádiový tým, to znamená hostesky, stánek, kde si můžete vzít prezervativ, abyste měli bezpečný sex, případně jiné upomínkové předměty, koupit si náš merch, který jinde na kamenném stánku neseženete. Taky tam budu já, i v Ostravě budu já, už mám zarezervovaný hotel i s mým psem, bude tam i pan Buráček, takže když jste si chtěli dát selfie s panem Buráčkem, tak na mě houkněte, pak já vám ho přinesu ukázat z backstage.
0: Pan Buráček já. A pak si vyfotíte spolu.
1: To bude největší rocker tam z celého festivalu, to bych se nebála. No, ale proč to říkáme, my máme pro jednoho z vás opět 10 lupenů a vy proto musíte udělat zcela jednoduchou věc, vyfotit vás a vaši partičku, ze kterou byste na festival, na sobotní festival, tedy v Moravském Krumlově do Ostravy, nerozdáváme, pouze na sobotu do Moravského Krumlova, tak se musíte vyfotit, udělejte nějakou vtipnou pozičku nebo napište alespoň vtipný text a pošlete nám to do čtvrtka do 15 hodin na studio@rokoviradio.cz.
0: No a my tady potom v pátek ráno hezky v rokovém rozjezdu zase jednoho šťastlivce pořádně vyhlásíme.
1: Já tady nebudu, takže budeš hlásit sám.
2: Já budu na cestě do Ostravy.
0: To je možný.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Takže se těšte v pátek a v sobotu na spoustu muziky a na ty kondomy, jak jsi říkala. Uh-huh. A za chvíli se těšte na Guns N' Roses a I Don't Cry.
1: Ty hoď tam tu sůl.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
15: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
16: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 9 minut bude 7 hodin ráno, tradice je tady.
2: Divadelní a taneční škola z menšího anglického města sesvědčila populární muzikál Dreamgirls. Krátce před premiérou ji ale agentura vlastnící práva na tenhle kus odebrala licenci a zdůvodnila to tím, že v obsazení je málo herců nebo hereček tmavé pleti, což neodpovídá původnímu dílu.
1: To je všechno?
2: To je všechno.
1: A o čem to je muzikál? O Ku Klux Klanu nebo o čem?
2: No je to o černošský hudbě, no.
3: Jo,
2: takže nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezmeš, že v dnešní době právě se hodně podporuje to, aby byly všechny seriály a filmy...
3: Však udělali černou Sněhurku.
2: Přesně tak, no. Jako
3: Snow pardon, White. Já nechci nic říkat, jo, ale Sněhurka je odehrál třeba ve francouzštině, se jmenuje Blanche Neige, ale to znamená, že měla vlastně to jako bílá jako sníh. Jo, a jako, víš co, jako a udělali jí vlastně nějakou Hispánku, nebo co to bylo, pak udělali malou mořskou vílu černou jako bota, takže jako ono to dle mě docela překvapuje, jako, že to někoho pohoršuje.
1: No, tak že na Netflixu a na těch ostatních streamovacích platformách existují jakýsi kvóty, které jsou takhle daný, že to musí být dostatečně v úvozovkách namíchaný, aby to bylo multikulturní, což jako na jednu stranu tomu chápu, jako proč ne, jako když je to nějakým sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký real shit, a nebo je to něco takového, jako je právě Sněhurka, tak mi to přijde trošku zvláštní.
3: U Sněhurky jsem to nepochopila, teda to přiznávám zcela otevřeně, že tam bych já, být autorem, který už je teda pár let mrtvej, tak bych určitě podala námět jako stížnost, jako že děláte si cvičky.
2: Na Netflixu je to úplný masakr, že jo, tam jako máš regule na všechno, tam musíš mít postiženýho, musíš tam mít
1: lesbičku, nás.
2: Lesbičku, že jo, musíš pravda, tam mít no. Ideální dítě, který přišlo o rodiče, jako to je
1: nebo
2: fakt onohy,
1: šílený. Nebo onohy a o rodiče.
2: Nebo dohromady všechno.
1: No. Takže já bych to asi radši uzavřel tady vedle nás, už se rozsvítilo na Radě pro rozhlasový a televizní vysílání, takže ty nám každou chvíli budou volat, že tady jsme rasistický, takže přátelé, koukejte na co chcete a kde chcete, třeba na indický telenovely, ty jsou boží a tam jsou všichni tmaví. Jdeme dál, komunál, zapalte nás!

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten úterní s Komunálem a pozitivním songem Zapalte nás.
1: Teď zapálím všichni, tě jako faklu.
0: Teď všichni hasiči se probrali a se chtěli teďka začít něco říkat. Hele, co bychom tak jako mohli stvárnit umělecky, aby jsme sprznili ty původní postavy, že bychom udělali někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli
1: nebo Jan Žižka.
0: Praotec Čert, nebo Jan Žižka, přesně, že by místo, že by ten kromě toho, že by mohl být třeba, já nevím, tadyhle z Holešovický
1: Tržnice. Ale tak Tržnice. To už Cimrmani udělali, že se blížil k hoře i praotec Cikán a praotec Žid.
0: To je pravda, to je vlastně super. To Cimrmani jeli, no. Nebo
1: já
0: co,
1: to miluju.
0: Co bychom mohli takhle ještě víš nějaký, jako, mě napadá jako spousta velice nevhodných postav, který
1: tak
0: by takhle...
1: Tak neříkej, už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to víc nerozpatlávala, takzvaně čím víc matláš hovínku klacíčkem, tím víc smrdí, takže už
0: já,
1: se
0: já těch
1: hovínkách nebudeme si dáme zprávy.
0: Tak jo, tak za chvíli zprávy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Potisk, dárky, byla byl, CZ. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další 4 lidé. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval to po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíž komentovat, jestli by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na 4. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiče zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 km v hodině. Na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě a jihovýchodě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia, ve východní polovině území naměříme 22 až 27 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 pozor ve směru na Prahu na 660. kilometru se stále řeší nehoda. V Praze se bouralo na Náchodské ulici a v Brně pozor na Bauerově, kde jsou kvůli nehodě neprůjezdné dva jízdní pruhy.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci!
8: Ať vám slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza,
9: Anabel
1: a Zuzka.
8: 7:03 v úterý, kolikátýho je, 9. už června.
9: Já bych chtěl zdůraznit, že není středa.
8: Zítra ne?
9: No tak já to nejúterý, proto říkám, že dnes není středa.
8: Tak dobře, chceš říct ještě něco?
9: Ne, to je všechno, víc moudra, už se sebe nedostanu.
8: Tak to byl Konfucius, děkujeme. A teďka tady máme 4 lístky na Vesuv Fest další v řadě na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
9: Ano, pište na Messenger, připište vaše telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
8: A my si jdem dát panoptiku a Mozartovi kule.
0: Radio.

0: Cinderella, Nobody's Fool na Rock Rádiu, 7 hodin a 12 minut přesně. Přátelé, Deep Purple se na nás pomalu a jistě řítí s novým studiovým albem nazvaným Split, který vyjde 3. července. Už jsme vám před nějakou dobou pouštili jejich pilotní single Arrogantní kluk. No a kapela teďka v neděli 7. vydala další single z desky a k němu takovej dočervena stylizovaný klip, který se jmenuje Diablo.
1: A pouštíš to, táto?
0: Co?
1: Pouštíš to?
0: Ne.
1: To je dobře.
0: Počkej, já tady to pouštím.
1: Pouštíš to, jo, dobrý. Jo.
0: Cítíš to, už jsem to pustil.
1: Už to cítím.
0: Jo.
1: Dobré je to. Šlape to.
0: Abych to chtěl slyšet naživo tohle.
1: A dětkům to hraje dobře.
0: Hele. Na to, kolik klukům je, tak musím říct, že pořád jako dobrý. Mě to baví, ale já jsem prostě staromilec, já mám rád tyhle ty starý kapely a starý věci.
2: Jsme na tom stejně.
0: Teda kromě ženských, tam to mám jinak.
2: Já jsem chtěl říct právě, že ty u těch paní to tak nemáš, no nevadí.
0: Nemám, no, tam to mám trošku Tam, když má v občanku, tak mě to přestává zajímat. No nic, takže přátelé, podívejte se na nový Purple a Diablo.
1: V tomto se náš kus velmi rozchází, ano. No nic.
0: Tak ty potřebuješ, aby už měl důchod, že jo, to je naopak.
1: Ideálně, přesně.
0: Takže těšíme se 3. července na novou desku Purple. Doufejme, že to bude bavit nás i vás. A za chvíli si dáme, teda už teď.
1: Hned.
0: Hned.
1: Nebudeme na nic čekat.
0: Ano.
1: Rainbow.
0: Since you've been gone.

0: Jakže se jmenoval tenhle ten song? Jezebel. Jezebel. Jezebel. Můžeš mluvit na mikrofon, prosím.
1: Jo, dobře, Jezebel.
0: Rasmus na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Máme úterý 9. června a dneska se slaví Mezinárodní den Zavolej svému doktorovi. Takže pokud máte nějaký appointments, nějaký schůzky, který jste ještě nestihli vyřídit, nějaký pochůzky, jak se tomu říká, pravidelná roční nebo dvouroční prohlídka, něco takového.
1: Já jsem byla nedávno, já jsem byla před tu operací, takže asi měsíc a půl zpět, jsem zdravá jako řípa. A včera jsem byla na endokrinologii a paní neklepej na dřevo, to hoří, na zuby, ty nehořej. Na zuby říkám do psích cecků, on tady klepe na všechno hořlavý, jo, chápete to, co on mi přeje?
0: Klepu na sebe a taky hořím, tak za to prostě nemůžu.
1: Zuby nehořej, teď ti to říkám, proto se klepe na zuby. Když spálíš mrtvolu, zbydou ti zuby.
0: Ale já si nechci klepat na zuby, a když zaklepu, tak mi vypadnou. Musím zavolat zubaři.
1: Tak vidíš, to je tvůj jako point, že máš zavolat zubaři. No včera jsem byla na endokrinologii, složitá to věda. A taky
0: složité slovo.
1: V pořádku, ano, složité slovo velmi. A moje uzlíky jsou krásné.
0: Uzlíky?
1: No, já mám takový různý vírusky v krku a paní jsou krásný, ohraničený a nádherný, opravdu.
0: No, ty jsi říkala, že tě bolí v krku, tak to, že to jsou ty vírusky, tak to bych si něco dělal už teda.
1: Ne, prosím tě, to všechno je to v pořádku. No.
0: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na nějaký doktora, tak mu zavolejte, protože není nic příjemnějšího, než třeba taková kolonoskopie nebo vyšetření prostaty.
1: Honzík to zná moc dobře, on tam chodí pravidelně, protože to má rád.
0: Nemám. Ale na kolono jsem nebyl, jenom na vyšetření prostaty, to je takový, já to nikdy nečekáš.
1: No tam nečekáš, chodíš prostě. Rád, to říkám. No, tam chodí 4x ročně, když stačí jednou za 10 let.
0: Paní doktorka má na mě speciální vystuženou rukavici, no nic, tak jdem dál. Za chvíli vohnoutí Svaz českých bohémů.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku.
7: Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Energie tohoto města.
12: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
13: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
14: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
13: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
14: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
15: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
16: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
18: Rock Radio. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Tak jsme se tu všichni sešli, aby jsme si poslechli vohnouty minutu před 7:30 na Rock Rádiu se jich peckou Svaz českých bohémů. No a teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a vy to nevidíte, ale my se tady zatím úspěšně svlíkáme ve studiu. Už máme krásných 27 stupňů, o 7 stupňů víc než je teďko asi venku. Zuzka už má letní šaty, který jsem na ní ještě neviděl. Jsou dětský, ne?
1: Proč?
0: No, taky jako hodně odalujou.
1: No, jako nemám už si co svlíkat, je to, začíná to tady být nebezpečný.
0: Přátelé, pište si o fotky, o všechno, jdeme na zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června, napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie dnes uvalila sankce na 2 iránské občany a 1 jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody na mořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba 1/5 světových dodávek ropy. Jde o první případ, kdy Evropská unie využila své nové pravomoci k uvalení sankcí na Irán za omezování svobody plavby. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou.
2: Rock Radio, počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na jihovýchodě a východě území čekáme i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území do 27 stupňů Celsia.
2: Rock Radio, doprava.
1: Ve Zlíně se bouralo na Štefánikově ulici, v Brně se řeší nehoda na Bauerově, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky v ulici Pražská brána a v Praze se bouralo na Náchodské.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme dál. Tohle jsou Def Leppard a Promises.

0: Def Leppard a dávka stadionového roku Promises na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou? Vždycky, kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem, jako, že by si šla sama, abych tu měl klid, ale se mnou.
1: Já jsem si říkal, že se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande, tak povídej.
0: No, tady na Def Leppard, když bychom šli spolu, že bychom šli hodit dřepou, tak já nemůžu, protože nemám žádný vlasy, ale ty bys tam mohla pořádně jako se provětrat.
1: Moje kamarádka má shop s parukama, tak se domluvíme.
0: Hele, já jsem koukal normálně, mám trošku, jak se tomu říká, absťák, protože Def Leppard to byly naposledy na Prague Rocks festiáku v Letňanech, což už jsou bratrů, tyže 2024, myslím, 23, 20, nevím. Takže nějaká doba já bych je strašně chtěl vidět, tak jsem teďka koukal a normálně jsou v Evropě. Nevím, jak se to stalo, že nejsou jako u nás zase. To je vzkaz pro všechny český promotéry, pokud byste sem chtěli zvát nějaký normální kapely, tak byste mohli třeba.
1: Def Leppard.
0: Takže Def Leppard teďka jsou hele ve Švédsku ve čtvrtek, ne, teda v sobotu, už 13. 16. v úterý Helsinki, Finsko, ale nejblíž tady máme 23. června ve čtvrtek Dortmund, Německo. To je krásných nějakých 600 kiláků tady z Prahy.
1: Jedem do Německa.
0: Jeli bychom, co? Myslíš, že nám to firma zaplatí, nebo zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí.
0: Bohužel.
1: Ale jako můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppard, tak nejblíž jsou v Německu 23. června. A my vyrazíme za chvíli pro změnu na východ směr Černobyl. Dimitri.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Fozy a jejich relax na Rock Rádiu v 7 hodin a 48 minut. Doufám, přátelé, že jste tady se mnou, protože já jsem tady sám a sám jako kůl v plotě. Naštěstí už přijíždí tady strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
3: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pola. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité, opět se ve vteřinách, kde se vidíme, čau.
2: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce Březíkovcům, na konci zařveme ono legendární vítej, zlatý hetriku!
1: Rock Radio Moto Keci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Gotta get away. Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám, tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla právě, nechyt nikam. Ne, na vodítku pěkně. A ti, nesmím ti jako prodlužovat řetěz.
0: Tak dobře, tak já tady hodinu ještě zůstanu a teď si dáme zprávy.
1: Hodná.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. V pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Při ní teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Loni Český hydrometeorologický ústav evidoval 14 tropických nocí. Pro porovnání nejvíc tropických nocí zaznamenala stanice Praha Klementinum v létě 2015, a to 28. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III., poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia, ve východní polovině území 22 až 27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 opatrně na výjezdu od Karlových Varů na exitu číslo 62 nabouralo auto do svodidel. V Plzni se bouralo v ulici u Prazdroje, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a hodně silný provoz. A pozor si dejte taky nakladně na Kročehlavské ulici, tam se bouralo kousek od OMV a silnice je momentálně uzavřená.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať už jedete kamkoliv, na čemkoliv, mějte dobrý dojezd, to vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 8:03, dneska v úterý 9. června.
4: Ano.
3: Rozdáváme lístky, pamatuješ si to, ne?
4: Ano.
3: Jak ještě ne? Povídej.
4: Pamatuju. Vezu Fest.
3: Ano.
4: Tento víkend.
3: 4. a 5. července.
4: Takže to je za 3 týdny asi.
3: Není.
4: 3 týdny to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jedno z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, po 8:30 to rozdáme.
3: Důležitý 4 lupeny. Jo?
4: To jsem řekla.
3: No, já to pro jistotu jenom ještě jako opakuju.
4: Můžeš to zopakovat, ale řekla jsem.
3: Jo, že fakt jako 4 lupeny.
4: Že pro říkám, celou rodinu.
3: Ano, že nemusíte jako jít jenom se svojí starou, ale můžete vzít i 2 milenky.
4: Ano,
3: nebo,
4: do poligamní páry ideální, tak ano. To je to hromadný balíček.
3: Nebo kromě vaší ženy můžete vzít i její mámu, což je sen každýho muže, že jo? Jít tam takhle ve třech.
4: Jít na celou víkendovej ten.
3: Ideální tam pak nechat třeba.
4: V kadibuce.
3: No, nebo na těch, já jsem zase zapomněl, Maxim Turbulence.
4: Jo, takhle.
3: Ale každopádně je tam spousta super kapel, takže si pište. Jedem dál, Arakain, Slečna závist.

0: tak taky na sebe ukazují různý gesta, buď že se šednička, nebo ukazují paroháče, že? No a 9. června roku 2016 se pokusil Gene Simmons z Kisáku nechat si toho paroháče právě registrovat jako gesto, který dělal na koncertech. Jo.
1: Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Víš? No Gene totiž tvrdil, že tohle gesto v roce 1977 vymyslel na obal desky Love Gun. To je pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, což by teda znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval na koncertech na diváky nebo na posluchače, tak by musel Genovi platit autorský práva za to, že to používá.
1: To je docela geniální jako nápad. Nápad dobrý, provedení už trošku asi složitější, protože to zaprvé asi nevymyslel, předpokládám.
0: No, jako jednak by se to špatně kontrolovalo a jednak právě to nevymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím, že jo, v alternativě je to ve znakový řeči I love you, miluji tě, tam s vystrčeným palcem. V roce 1966 se s ním vyfotil John Lennon na obal alba Yellow Submarine, což už bylo před asi o 11 let dřív, než byli Kisáci. A v roce 69 ho měli na obalu desky Witchcraft, americký rockeři Coven, který tam dělají takový nějaký jako zilke, bejze, bejze, něco se satanem a ukazují tam ty satanský parohy taky. Takže Gene se nakonec na tu registraci po konzultaci s právníkama vykašlal, protože zjistil, že by mu to stejně úřad zamítnul.
1: Je to teda mimořádně skvělý podnikatel, to si pojďme říct.
0: No minimálně ten nápad, že jo, to nápad je fakt dobrý, no. Jako... Co by si tak mohla jako registrovat a dělá to každý?
1: Já mám registrovaný své jméno a je mi to k hovnu, takže...
0: Gratuluju! Takže přeju všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, který
1: děkuji,
0: nemáš.
1: Pěkně. Ano.
0: Jdem dál. Boston Modern Feeling na Rock Radio právě teď.

0: 8 hodin 22 minut ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Skapečka se songem Mis Kolegas. Nemůžu se zbavit dojmu, že to má něco společného s kolegama.
1: Kdo skapal?
0: Oni jsem Skapečka. A se ještě hrajou.
1: Někdo člověče. Skapal?
0: Já se podívám. Skapé, to je prostě kapela z Madridu a podle všeho ještě furt fungujou teda.
1: Mis Kolegas.
0: No, každopádně my tady budeme mít u našeho Mis Kolegas zítra hosta.
1: Ano, je středa zítra. Zítra můj oblíbený den v týdnu, láme se půlka týdne. A ve středu se děje jedna radostná událost.
0: A to rokový dopoledne a náš hvězdný host. A zítra ke Kamilovi na rozhovor dorazí doktor P.P., neboli Petr Pečený.
1: Ano, takže kdo má rád tohoto hudebníka, tak si můžete naladit od 9 hodin rozhovor s naším Kamčou. Kdo by to nestihl, tak nemusíte smutnit. Jako vždy to najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Díky, kámo. Jdeme dál. Halloweeni, za chvíli. I want out. Chci ven.
1: Já už teda chci taky ven.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Trenýrkárna.cz.
7: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenýrkárna.cz.
9: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
10: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Halloween, I want out, chci ven, 2 minuty po 8:30 na Rock Rádiu.
1: Ano, a teď už budeme rozdávat?
0: Ne.
1: Ne, jo, jsou zprávy vlastně. Ty
0: jsi dneska nějaká unavená.
1: Já jsem hodně unavená, bych chtěl říct, ale je 32, takže šport.
2: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Rock Radio Sport.
3: Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. 5. duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou. A na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk 2. start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil 2. místo.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ústecké ulici, v Trutnově na Polské a v Plzni pozor v ulici u Prazdroje, kde se srazily 2 osobáky. Je tam neprůjezdný 1 jízdní pruh a silný provoz.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky, a teď už lekce slovenského jazyka, Horký žeslíže, ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám.
1: Milujem toto, ja počujem každý týždeň naživo, milujem to.
0: A kde? Na Rokinu.
1: A ovšem.

0: Horký že slíže na Rock Rádiu s Peckou. Ty věš, že sachovám tak, jak sachovám v 8 hodin a skoro 38 minut. Což znamená jediný, máme rozdávačku po půl devátý, mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lupeny na festival Vesuv.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Rock od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. 8 hodin 41 minut jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do kempu Suchý u Boskovic na Vezofest. Července jsem chtěl říct, děkuju. Rozdává jsme 2 lupeny a 4 lupeny sakra a jejich majitelem je Honza Solomouce. Čau, Honzo.
2: Ahoj, Honzíku.
3: Ahoj.
2: Se to zmateného pána neposlouchej, on ti řekl špatný datum, počet lístků a všechno. Jsou 4 a je to v červenci, jo.
1: Já nevím, co
2: abys nejel v květnu příští rok, je to ještě letos, nemusíš se bát.
3: Ale jo, super, děkuji.
1: Ty to ale, Honzo, určitě víš, že to je v červenci, že já jsme říkali předtím. Prosím tě, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u Boskovic, ti prej říkal, že se Suchýmu nějak přezdívá.
3: Ano.
1: Že to má jakou speciální přezdívku na P, můžem to říct? Já nevím. Zkus to říct, my nesmíme, ale ty můžeš.
3: Prej se tomu tam říká Pičov.
2: Tak to je hezký název vesnice ovšem.
3: Nevím, jak to vzniklo, ale prej je to tak.
2: A kamarád Pepe, to je ten, který k nám jde zítra na rozhovor, nebo?
1: To není Pepe, to je Pepe.
2: El Pepe. Ne, my jinak nejsme vůbec retardovaný.
1: Tak podávku. Já už se dneska asi nejste zeptávám. Prosím tě, Honzo.
3: Dneska je to od rána veselo.
1: No, co je to nějaký divný.
2: My máme každý den veselo.
1: Máme radioaktivní kafe od rána. Prosím tě, byl jsi někdy na Vezufu? Jako na festiáku?
3: Nebyl, rád se tam podíval.
2: A na té hoře jsi byl?
1: Na jaký hoře?
2: To je nějaký Vezuf, nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
1: No, to je pravda. No. Byl jsi na Vezufu?
3: V Itálii, tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: No vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
1: Jak se ti líbilo na Etně, mimochodem?
3: Jo, bylo to pěkný.
1: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej?
3: Ne, bylo to v klidu naštěstí.
1: Dobře, tak se vrátíme k Vezufu. Tam žádný plivání nebude, doufám teda, že tam jedeš hlavně kvůli té muzice a ne kvůli tomu, že se tam tomu teda říká na P. A prosím tě, poslední otázka, jsou to 4 lupeny tentokrát, koho vezmeš sebou?
3: Tak vzal bych Pepu a ostatní kamarády.
1: Takže Pepe se pojede do píčo.
3: jo.
2: Krásná kombinace, no tak si to užijte kusí.
3: Jo, děkuju.
2: A měj krásný ráno.
3: Taky se mějte hezky.
1: Ahoj. Hezký ráno, čau.
3: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
2: A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. A Phantom of the Opera is dead.
1: Jako za dnešek nás povícej tady, kde před barákem.
2: Já myslím, pochválej, že dostaneme vyznamenání, nebo nic, no tak
1: to radši. No pochvala tam bude, ale pochvala to nebude.
2: Top of the opera is dead.

0: Velice příjemný hlas se Summerface, kde zpívá Light and Shadow.
1: A ty bys si to mohl za toho zpěváka hned vzít dobře ty.
2: No ale abych to dělal 10 vteřin a pak bych vyplil vlasivky. Je 8 hodin 52 minut, rokový rozjezd končí. Napsal nám posluchač Honza. Dobré ráno, už Honzovi někdo řekněte, že zubař prostatu neprohmatává. Tak já jsem asi normálně, teďka nevím, tak asi došlo
1: z toho ke zneužití. Lehce zmatená.
2: Já teda jezdím k zubaři.
1: A kde jsi byl u zubařky, prosím tě?
2: No, jezdím ke svýmu kamarádovi právě, aha, dobrýmu.
1: Aha, a není to on pod nějakým fake profilem?
2: Nevím, to
1: třeba
2: je to
1: jako... Třeba se ozval takhle, jakože chápeš.
2: Jo, jakože že zároveň, že už to třeba nechce dělat.
1: Teď tím chtěl naznačit, jako ať už k němu nejezdíš, prosím.
2: Ne, já nevím, no tak vždycky to tam dopadlo, nebo když jsem byl tuhle u Barbara, tak taky prostě na jednou vyšetření a vlastně u nás v Lidlu taky, když tam přijdu.
1: Tak ti udělají vyšetření prostaty,
2: no, já nevím, co dělám špatně.
1: Už bys neměl chodit mezi lidi a nechávat si radši vozit nějaký dovážkový služby, bude to jistější.
2: Já se strašně omlouvám.
1: Já taky. My se oba omlouváme a radši odcházíme, takže se mějte báječně, přátelé, a zítra zase naslyšenou, páček, slibáček.
2: Za chvíli něco normálního jako Kamil. A teď Lucia, Amerika na Rock Rádiu. Mějte se fanfárově.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: ví.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: Atava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin a jsou tu zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další 4 lidé. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval to po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na 4. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 km v hodině. Na dnešním atletickém mítingu bronzové kategorie kontinentální tour na Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, ve východní polovině území naměříme až 27.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si dejte na trase Lovosice-Cínovec u Teplic na 25. kilometru na silnici číslo 8. Máme tam hlášenou nehodu autobusu s osobákem u benzínky Orlen. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 45. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteřské ulici, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockový dovolené.
3: Tak dneska k tobě, Zuzko, nemám nic.
1: To nevadí.
3: Tak dáme různé rovnou.
1: Dáme různé. Dáme různé.
3: Co by vždycky líbilo na těch poradách. Tak má ještě někdo něco? Takže různé.
1: Tak.
3: Dobře, tak děkujeme. Tak. Běž si užít volno zasloužené a my jdeme na rokový dopoledne, 3 minuty po 9. hodině, tady s vámi Kamil a samozřejmě spousta muziky. Manowar, Trautenberg a Stratovarius.

0: Lenny Kravitz na Rock Rádiu, 3 minuty po 9:15. No a pojďme se obligátně podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí, a to i tento týden, protože v sobotu 13. června dorazí Rockin do Moravského Krumlova. Opět se můžete těšit na Kokot Minit, Alkehol, Hurky Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, to je sestava, která vám tam zahraje, bude tam celý náš tým Rock Rádia, Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhletu akci, a to celých 10 pro celou partu, tak jak jste zvyklí, z Českých Budějovic, z Plzně, a co to bylo ten poslední teďkon? Nevím, to je jedno. Tak teďko do Moravského Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka, do 11.6. do 15. hodiny posílat svoje fotky celý slušný party. No a když zaujme naší porotu, která vás vybere, tak se v pátek v rokovým rozjezdu dozvíte, že jste to vy, a 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rockin poputuje za vámi. Tak posílejte fotky, čas máte, jak jsem říkal, do čtvrtka, už jich pár přišlo, takže pořád je šance, že to budete zrovna vy.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Olympik si dáme za chvíli, Limp Bizkit, a budou taky Clue na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito. No jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tak tohle byli Klů na Rock Rádiu, 9 hodin a 37 minut, no a my se pojďme podívat na Basin Fire Fest, samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znáte, probíhá ve Spáleném Poříčí a i letos proběhne, a to v datech 24. až 27. 6. A myslím si, že je tam jako docela slušnej line-up, nebo aspoň pro mě, protože já se tam chystám, chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže využiju aspoň toho, abych se na ně podíval. Oni hrajou ve čtvrtek a jsou headlinery tohoto dne. A pak samozřejmě bych tam mohl zůstat na další dny, ale jak říkám, mám pracovní povinnosti, takže už si neužiju Steel Panther, který bych chtěl vidět. To je fakt super. Viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch a bylo to skvělý, jinak tuhle tu kapelu mám moc rád. Paradise Lost tam zahrajou, Apokalyptika, Napalm Death a další. Takže je toho hodně a myslím si, že tenhle festival určitě stojí za povšimnutí. Tak jestli máte rádi tyhle kapely a chcete si to pěkně užít venku on air, tak Basin Fire Fest 24. až 27. 6. ve Spáleném Poříčí. Jinak všechny další info najdete na www.basin.cz. Tak třeba se tam potkáme na Vaspech, uvidíme. Každopádně, pokud chcete vyrazit někam jinam, tak pro vás máme kulturní tipy, se dozvíte za chvíli, a pak další muzika Tři sestry, Disturbed anebo Judas Priest.
1: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvíradio.cz.
7: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rockvíradio.cz.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Potisk dárky. Bilabil CZ.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentury Stepmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. No a hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. 61-letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu 3leté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? No zataženo, oblačno, od západu občasný déšť nebo i přehánky a lokálně se může objevit i nějaká ta bouřka. Teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: Já vám ještě řeknu, jak to aktuálně jezdí. Hlášená nehoda je v Praze na Argentinský. Tam počítejte s nehodou dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, a v Rokycanech v ulici Šťáhlavská. Tam se srazilo osobní auto s motorkou, bohužel je to se zraněním, právě se to tam šetří. A počítejte tam s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Tak opatrně a dojďte v pořádku.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni, něco málo po 10. hodině je s vámi Kamil Dráb, přeju vám hezký úterý 9. června a samozřejmě je tady spousta muziky a protože jsme toho napovídali dost, tak se jí pojďme věnovat. Rybičky budou, Shinedown, a právě teď si dáme legendární

New Radicals na Rock Radio, 10 hodin a 17 minut. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát říkali, a já se jdu podívat do historického okýnka, protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně 85. výborného muzikanta, klávesáka, zakládajícího člena, i když vlastně to je relativní, protože Deep Purple vznikly na zakázku, ale John Lord u toho byl na začátku společně s Richie Blackmorem. Řekl bych, že dva nejdůležitější články téhleté kapely, které už tam

0: bohužel nejsou, proto taky Deep Purple vypadají tak, jak vypadají. Čest samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glowerovi a Ianu Paceovi, který taky byli v té sestavě Mark II, ale bohužel bez Johna Lorda. Zrovna dneska jsem to poslouchal, ráno jsem si pouštěl nový Purple, nebo respektive desku z roku 2020, a Don Airey je výborný klávesák, samozřejmě známe ho od Ozzyho, známe ho z Vajc, známe ho z Rainbow, známe ho taky jako spolupracovníka Judas Priest, o to nic, on má skvělý styl, skvěle hraje, ale prostě mám pocit, že do Purplů, nebo respektive skládá věci, nebo aranžuje tam věci klávesový, který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by je takhle nezahrál, ani ty zvuky by nepoužil. A to mi trošku chybí, protože právě hra Johna Lorda byla taková ikonická pro Deep Purple. V okamžiku, kdy je opustil před album Bananas, tak mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, o Richiem, o tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý v Purplech a mrzí mě, že už si je bohužel nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by ještě někdy spál s Purplema něco stvořil a že by fungoval. Nicméně John Lord ještě taky hrál v kapele Whitesnake, to je jasný, zemřel 12.7.2012 v 71 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla ve známost, tak to bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti odchází, umírají lidi a tak dál, ale tohle to se mě fakt dotklo, protože jsem velkým fanouškem Deep Purple, tak mě to hodně mrzelo. Jinak, aby jsme zase trošku veseli, tak jeho souputník Mick Box, kytarista kapely Uriah Heep, taky dneska slaví narozeniny, ten ještě pořád žije, naštěstí je mezi námi, i když taky má zdravotní problémy a musel vynechat některé koncerty Uriah Heep, ale slaví narozeniny, tak mu taky přejeme všechno nejlepší. Stejně tak jako našemu domácímu Robertu Plantovi, Dan Horina, samozřejmě Exvitacit, Pumpa, Merlin, nedávno jsme o tom měli na rozhovoru, tak ten dneska slaví taky narozeniny, přejeme všechno nejlepší a můžeme popřát i Johnny Deppovi. Samozřejmě výborný herec, ale taky kytarista kapely Hollywood Vampires. Tím bychom to měli kompletní a pojďme na muziku. Když jsme se bavili o těch legendách, tak já jednu vytáhnu. Dáme si za chvíli Nazarety, pak přidám i Škvor a budou třeba i Killers na Rock Rádiu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu.
4: Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Killers na Rock Rádiu 10:35. Pomalu jdeme do finále dnešního rokového dopoledne, který završí elektrický oběd v 11 hodin, to jistě víte. Ale pojďme se podívat i na zítřek, protože nás čeká středa mezi 9 a 10 hodinou. Opět hvězdný host na Rock Rádiu, ještě do konce června, pak budeme mít prázdninovou pauzu. A zítra dorazí doktor PP, který ho dobře znáte určitě, minimálně i z našeho vysílání nebo z vysílání Rock Rádia Stage, kde standardně hrajeme píseň Zdraví doktor, nebo Bicáky, Tricáky, Kokosáče, anebo případně i novinku, kterou doktor PP, nebo kterou doktor PP pustili, kdybychom se bavili o celý kapele v loňském roce ven, takže je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9 a 10 hodinou poprvý, takže se zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit zítra mezi 9 a 10 hodinou. Doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli Doga, Papa Roach a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Tak co, koupelna hotová?
6: Sepeš.
5: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
6: Jo, všechno hotový.
5: A co odvětrávání? Kde je větrák?
6: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
7: Ventilatory.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
10: děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Energie tohoto města.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
15: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
16: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
15: Kazbet? A v čem jsou jiný?
16: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
15: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
17: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
18: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
19: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
5: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následně ochlazení, zejména na východě, může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních bezmála 3 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou, je to pouze na jeho uvážení. A americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaděnky Viktorie Mbokové.
1: Rock Radio. Počasí.
2: My se ještě řekneme, jaký bude počasí. Dneska zataženo až oblačno, od západu občasný déšť nebo přehánky a lokálně se může objevit i nějaká ta bouřka. Co se týká teplot, mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní, nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně tak jako v Kroměříži v ulici Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního auta taktéž, bohužel tam je to i se zraněním, takže na místě je policie, hasiči i záchranka, komplikovaný průjezd a taky počítejte se zdržením v tomhle úseku. Tak opatrně a v pořádku dojďte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Startujeme elektrický oběd 2 minuty po 11. hodině. S vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť, protože teď si můžete uvařit svoji 60-minutovku svý oblíbený muziky sami. Stačí, když napíšete na náš messenger na Facebooku anebo na e-mail oběd@rokovyradio.cz. No a pak už jenom čekáte, jestli to dopadne nebo ne, protože těch přání je samozřejmě strašná spousta a musíme to tak nějak korigovat, aby se průběžně dostávalo na všechny tak nějak stejně. No, někdy se to podaří líp, někdy hůř. Každopádně uvidíme, jak to bude dneska. Tak pište a já vám na začátek pouštím první muziku. Dneska to rozjedeme s Rammsteinama.

Tak tohle byly Rammsteiny, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme už na vaše první přání. Napsal kdo si, jehož jméno nedokážu přečíst, občas ty niky na tom Facebooku jsou hodně zajímavý. Každopádně píše, že by chtěl nechat zahrát Leonu Šenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš, a že nám moc děkuje. Tak zdravíme a pojďme si to pustit.

K víně na Rock Rádiu netřeba představovat, samozřejmě muzika, kterou jste si vybrali vy, společně ještě k víni s Davidem Bowie musíme teda dodat, já jsem zvyklý, jak je to na řadovce k vínu, tak to nerozděluju, ale samozřejmě David Bowie je tam taky důležitý, zanechal tam důležitou stopu. No a co jsem chtěl říct, jo, tak tuhletu muziku si přál slyšet Roman a tu další si přeje slyšet Marcy. Asi, tak je to tady napsáno. A chtěla by, nebo jo, Viva La Victoria od Eclipse pro moji 7letou Viktorku, která je se mnou doma nemocná, tak posloucháme naše oblíbené Rock Rádio a hrajeme deskovky. Moc děkuju a přeji hezký den. Tak pojďme si dát Eclipse, ti zahráli teď na Metal Festu v neděli, viděl jsem je, i tahle píseň samozřejmě byla součástí jejich playlistu a měli úspěch obrovský. Nejenom tahle ta skladba, ale celý jejich set, takže skvělý. Tak si to pojďme připomenout aspoň teď studiově i na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard.

0: Snowboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potisk dárky, Belavil, CZ.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
11: Těšíme se na vás.

Ozzy Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda, chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat ji všem, kteří mají Ozzyho rádi a chybí jim jejich, nebo jeho živý hraní. Tak to je pravda, já jsem zrovna nedávno koukal na ten jeho poslední koncert. Dlouho jsem se na něj nemohl znovu podívat, viděl jsem ho tehdy v tom červenci a pak nějak jsem už nechtěl. Teď jsem se na něj po dlouhé době podíval z nostalgie a musím říct, že je to opravdu škoda. Ozzyho Osbourna samozřejmě. No a pojďme dál. Další přání je tady o... Nevím, kdo se... Ne, někdo se nepodepsal, to nevadí. Mám zahrát Luci, takhle tě mám rád pro všechny, kterým se teď zrovna úplně nedaří.

Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době, jeho ukázka z loňského alba z roku 2025 logicky, no bez toho Jima Valence mu to tak nějak nefunguje, všechny ty alba, který už natáčel a skládal sám, tak už trošku postrádají takovou tu hitovost, jako ty první desky, které dělali spolu, ale pořád mu to hraje. Tuhle tu muziku jsme si zahráli díky Renatě, další je díky Martině, která píše, že by chtěla něco zahrát od Sabatonů, jak tady dodává pro mou dcerku Nelu, za chvilku odjíždí se školou do Francie, tak ať jim cesta utíká a užij si to. K tomu přidám ještě přání od Radka a Zlaty, kteří píšou, zahrajte prosím pro našeho syna Samuela k vynikajícím maturitním výsledkům a k úspěšnému přijetí na vysokou školu Sabatony to Hell and Back. Díky moc.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu, píseň, kterou možná neznáte, protože je z té novodobější rok 2003 a oko Alice Coopera, tedy deska, která vyšla v tom roce, bouchá na ní Eric Singer, tedy bubeník kapely Kiss, který tehdy měl pauzu, protože Peter Criss se rozhodl vrátit, tak tuhle tu desku nabouchal zase. Ona je skvělá, tak jestli vám z toho utekla spousta písní, třeba jako i tu předchozí, kterou jsme si teď dali, tak si ji doposlechněte, určitě to dělá Olda, který právě chtěl z této desky něco zahrát. Tak jsme si to dali a teď už pojďme na další přání. Ahoj, moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu, zahraj nám prosím na pozbuzení Iné kafe písničku Ráno. Společně s tím to posílám všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady píše, rockové rádio, moc, díky moc Mára. Tak jo, takže to je ono, mám tady připravený Iné kafe a Ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu, to my tady momentálně máme, protože to počasí není příznivý, prší a je takový pochmurný, tak si to pojďme zlepšit aspoň pořádnou muzikou.

V elektrickém obědě doznívají Hinder Without You, píseň, kterou jsme si zahráli díky Sandřenu, a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání, který se nám sem vejde. Bohužel víc už tam do těch 60 minutovky nenarveme, ale zítra budeme zase po 11. hodině pokračovat. Takže jestli to dneska nevyšlo, tak napište zítra, nebo pokud píšete opakovaně, třeba už po 5. po 6., tak třeba se taky stane, že to prostě nemám tady, tak vám to nezahraju a fakt není v mých silách odpovídat na 300 mailů. To se nedá. Každopádně zahrajeme teďkon písničku od Radky, nebo věrná posluchačka Radka napsala, že by chtěla slyšet písničku Lux Eterna, a že vím od koho, tak samozřejmě, že vím, a píše tady, musím si upravit sluch, to, co teď dohrálo, je strašný a bolí mě uši, předem děkuji, nevím, co to bylo, každopádně 100 lidí 100 chutí, takže zase si to vybral někdo jiný. A líbí se to jemu, tak zase musíš být tolerantní i v tomhle smyslu. Buďme, přátelé, tolerantní. Tak vidíš to, ty jsi taky vybrala muziku, která se třeba taky nemusí někomu líbit. Třeba Danovi se určitě nebude líbit. Dane, máš rád Metalliku? Dan už je připravený, samozřejmě s váma za chvíli rozjede rockovej voraz. No a Metallica je úplně to poslední, co se nám dneska vejde do elektrického oběda. Tak jdeme na Eternu.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.

0: ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. V pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýnum. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím nepodá připravenou žalobu k ústavnímu soudu, oznámil Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády, zda na summit NATO v Ankaře Pavel pojede. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku. No a české hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, od západu postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Řeznická v Liberci je nehoda dvou osobních aut a probíhá tam vyšetřování nehody. Obešlo se to bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 12. hodině a já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz s Danem. Venku konečně zapršelo, takže to dusno už je pryč. A já to nebudu zdržovat tady vykecáváním, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Ale to je za chvilku, budou Beetle Beast a pak budou Gun and Roses. Gun and Roses, November Rain.

0: A to byla Tublatanka, žeravé znamenie osudu z roku 1988. A ty bohužel nebudou na našich rockinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete těšit. A my pokračujeme v sobotu 13. června, jedem do Moravského Krumlova a budou tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žezlíže, Dimitri, Trautenberg, anebo Traktoři, kteří jedou 25 let, Šňůru teďka slavěj, 25 let na scéně, ale jedou Šňůru s náma na rockinech, takže můžete vědět na každém rockinu, nic jiného mimo toho nejedou. No a bude tam náš tým, který to tam celý pro vás postavil, bude tam Anabel, která to bude vás provádět tím festiákem moderovat a pak tam budou holky hostesky, který budou vám dávat nějaký samolepky, nějaký odznáčky, no nebo se u nás můžete koupit trička rockovýho rádia, kdybyste chtěli s novým logem. No a my vám dáme jednomu 10 lístků a to, když nám pošlete fotku vaší party, to už máte z nějakého rockinu třeba, chtěli byste se podívat, čím crazy to bude, tím lepší. A stačí, že to pošlete na studio@rockovyradio.cz, čím originálnější, tím lepší. No a my jednoho vybereme do čtvrtka 11.6. do 3 hodin a pošleme ho celou partou na tenhle ten rockin do Krumlova.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vám ty traktory pustím, ale za chvilku a předtím AC/DC a Highway to Hell.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
10: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
13: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům ve Starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Byt Cyplus KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 649 tisíc.
3: Byt 3 plus 1 v Sokolově za 2 790 000. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 3 490 000. A garáž v Pelhřimově za 530 000 korun.
19: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
20: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový deklej.

A to byli Traktoři a jejich Láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko, 18. září vyjde Anthraxum. Kdo máte rád tu thrashmetalovou kapelu, tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali pořádního.

0: Takže máte se na co těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi, tak určitě v září kupujte jejich LPčko nebo CDčko. No a my jdem dál k hudbě a pustíme si třeba YouTube nebo Vypsanou fixu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.

Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firem Agrofertu k vrácení podpory. Rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí. Ceny ropy dnes na trzích klesají. Při nočním obchodování v Asii tak smazali většinu zisků z pondělí. Írán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájemné útoky, ačkoliv obě strany varovaly, že by mohly obnovit nepřátelské akce. No a tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa američanku McCartney Kesslerovou ve třech setech. V dalším kole jí čeká Kanaďanka Mboková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo od západu postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce a bude se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, až se tam pořádku dostanete.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše taková paní Kolombová, ale to se dozvíte za chvilku. A než vám to řeknu, tak si pustíme Rolling Stony, Aleše Brichtu, Pain a nebo teďka Status Quo.
0: Rock Radio.

0: To byly Rolling Stones a jejich Start Me Up z roku 1981 a já už tady zase vidím paní Kolombou alias Káju víkendovou. Tě zdravím, ahoj.
1: Čau, čau, hele, dneska, jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma, vrátím se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
0: Já jsem koukal, ale aspoň zase přišla, donesla jsme tady, popřála jsme tady, donesla jsme krásnou desku, LPčko, za to mám radost.
1: Jo, počkej, prostě děkuju. Ne, tak že včera jsem měla narozeniny, tak jsem si řekla...
0: 55 zasloužených.
1: 55, 73, já jsem si říkala, udělám si vtip, když mu bude tady těch 37, tak to jako vyměním na 73.
0: Dobře. Já se ještě chci vrátit těm Stounům. Ty Stouny, jak ty vnímáš Stouny jako mladá
1: legendy,
0: generace?
1: Absolutní legendy.
0: To jsou u nás takový olympici, nevím, že takový tvrdý přirovnání, ale olympici jsou taky to u nás dlouho na ceně, tak já to beru, že Stouny máme všichni rádi, olympiky taky většina lidí. A oni teďka kluci vydávají nový album a už má vyjít v červenci a teď už vydali jako dvě skladby a jedna už je ta Indie Stars, to alba Foreign Tanks. Uh-huh. A já ti pustím úryvek, že oni jsou ještě pořád ve formě děci, jo?
1: No, tak pouštěj.
0: Abys to slyšel. Já jsem včera pouštěl takový EDMko, uh-huh. Oni totiž budou na mistrovství světa na LPčku, jakoby bude hudba prostě pro to mistrovství, jo? Ale jo, tohle je ten originál. Včera byla ta předělávka, dneska se pustím originál.
1: Tak pouštěj.

0: Takže děduško je pořád u mě, jo?
1: Jako
0: ono,
1: pořád je,
0: víš,
1: no.
0: Že tam nepoznáš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože extra živý, no, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že jako překvapil roce.
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitri, ty budou za chvilku, budou Police, anebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.

0: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
9: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
6: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz
11: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

0: to byly Extreme. A zítra už je středa, Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Dr. PP, což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennich, František Sahula nebo Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanánkem Hagenem. Takže kdo se chcete dozvědět o téhle kapele trošku víc, tak ráno povolejte Kamila od 9 do 10. Vyspovídá tady kluky z kapely, ať máte trošku přehled, kdo tahle ta kapela je. Už to skoro legenda, když je toho 90. No a já zase pustím nějakou hudbu a pustíme si zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters anebo Hammerfall.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
9: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Stát už za Césary zaplatil přes 7,2 miliardy korun. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury STEM Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvou hře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, zataženo od západu, postupně na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: U obce Přeslavice, okres Olomouc, nehoda dvou osobních aut. Probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokovýho obrazu zdaném před sebou. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil se vzduch, je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože večer prej byla první tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět, tam to taky vypadalo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jejich So Far Away.
0: Rock Radio.

0: A to byl Meatloaf. V Ústí na tom je speciální slang na tohleto slovo, říkají meatlove. My tomu v Čechách říkáme sekana. My tomu říkáme sekana, to všichni znáte z toho obchodě, jako který nemůžu říct, ale chodíme tam všichni na tu sekačku do té housky za 25 korun. Samozřejmě, kdo ji neměl, nežil v Čechách, podle mě. Myslím si, že chlapi, co tady na stavbách dělají, poslouchají naše rádio, mrej zapravdu, protože to je tak 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně...
1: Já to miluju.
0: To je sekaná v housce vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej, houska v sekané, tak. Jak to je. Jsme to specifikovali úplně.

0: My jsme to, ale extrémně. Hele, prosím tebe, my jsme třeba u nás na střední měli taky sekanou hůvce a to byla, to byla žranice, to je fakt něco skvělého.
1: My, co máme školu života a na střední jsme nechodili, tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali doma.
0: A tak... Ale počkej, vydrž, ty jsi udělal srandu z Ústí, ale moje mamka je jakoby od Ústí.
1: Ale nad Labem jsem myslel. Tvoje máma je od Ústí nad Orlicí, ne?
0: Ne, slabé.
1: Jo, ono, tak ne. Ta zná život, ona ví, jak chutná život, tak, tam je drsnej.
0: Mamka si zažila gangsterství.
1: Takže zdravíme Káji, mamku.
0: Čau, máme a promiň.
1: Jste statečná ženská, že jste vyrůstala v Ústí a všechny Ústečáky a všechny ze severu zdravíme. A my vám pustíme jako hudbu třeba Laco Kryžíka a Taniu, anebo Iron Maiden teďka.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
8: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn do do, pěkný bảo证, zí需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: prodejnách e-obuví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barunka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březík. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pola. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité, opět se ve vteřinách, kde se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce Březíkovcům, na konci zařveme ono legendární vítej, zlatý hetriku!
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To byl Láďa Křížek a Tania, kam jen jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám, co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta někam nejde teďka, ta sedí na gauči a to je dobře, já si ji tam nechal a pak ji tam zase najdu.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to, tak ona teďka odpočívá, ale jinak, no hele, to vůbec nemusíme rozebírat.
0: To ne, prostě to
1: je to
0: rozebírat.
1: To normálně všechno, jak má být, tak, a je to super.
0: Tak, tak, já jedinou lásku, co mám, je vlastně moje dcera, takže to taky pohodě.
1: To je krásný. A rocková muzika samozřejmě, to je taková láska na celý
0: taky,
1: život.
0: Taky, no.
1: Ta tě nikdy nezradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka, pozor, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost, nebo
0: já,
1: takhle.
0: Počkej, já jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli, kdy jsme tam měli na buchtu, na bábovku. Tady vždycky kavčo a vždycky po 12. myslím na ČT jedince nebo dvojce, vždycky byla dechovka. No takže tam pustila. A
1: nebo z rozhlasu to pouští na vsi, viď?
0: Jako no tak to já bydlím, já ten rozhlas máme ještě jako Komančů. No,
1: já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec nevadí, dechovka je vlastně a hlavně je dost náročné to hrát a celý jako...
0: Počkej, to jsou hudebníci ty lidi.
1: Právě, to jsou praví šumaři, takhle to má být. Nějaký tamhle dneska jako ty kapely takhle, no. No,
0: takže čas. Tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím. Poslední 20 minutovce Terapie, Masterplan, anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
14: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Mozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 39 korun a 1,90 haléřů za litr. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc, což se ale místním nezamlouvá. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné demoliční práce urychlili. Další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě stoupl zájem o MHD, která je od uzavření mostu zdarma. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den pro českou přírodu. Návštěvníci se seznámí s ohroženými druhy živočichů a dozvědí se, jak probíhá jejich ochrana v praxi. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
1: Představíme třeba sýčka, sisla, užovku stromovou, vidru, velké šelmy a další. Dozvědí se také, jak žije bobr a že ryby opravdu neloví. Zaměříme se i na to, co mohou lidé sami pro přírodu udělat. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad.
0: Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. 5 mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Prší a leje jako z konve. Po celé republice teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 14 a opravdu bude pršet snad i celou noc. Zítra ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě. Pár těch kapek padne, každopádně zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
4: Napadne pár kapek a Pražáci neumějí řídit. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze anebo v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned 3 osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazily 2 osobáky. A špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhé kolony. Teď ale nedojel do práce. Už na D1 těsně před Prahou to začíná. Na druhém kilometru, tam je taky nabouraný auto a musí se to objíždět poměrně komplikovaně, ale abyste neřekli, tak i v Chebu se bouralo. Tam to byl osobák s autobusem na Žižkovský ulici nedaleko křižovatky s Hálkovou.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rakovým odpoledne.
4: Počkat, až ty zapnu mikrofon, jako prosím tě.
3: Hele, kdyby jsi na to neupozornil, tak si toho posluchači ani nevšimnou.
4: Ty si myslíš, že naši posluchači jsou nevšímaví? Tohle ty si myslíš o našich posluchačích? To já si teda myslím, že jsou všímaví až.
3: Hele, hezky se snažíš zakecat tu tvojí chybu, kterou si právě teďka udělal. Moc hezky, Kubíku.
4: No,
3: moc
4: hele,
3: hezky.
4: Tak dobře, nebudeme si tady vzájemně poměřovat tady chyby.
3: Poměřovat chyby, ano.
4: Naši posluchači jsou rozhodně všímaví, bych řekl, na tom se shodneme, protože oni vědí, že v 15:20 zhruba my vždycky vyhlašujeme, co budeme zrovna rozdávat a nejinak tomu bude i dneska.
3: Bude to přesně tak, jak říkáš, ale do té doby si dáme ještě nějakou muziku, co ty na to? Mm-hmm. Čeká nás totiž Twisted Sister tady v té hodině, taky Rammstein a jejich America, ale taky Nothing More anebo Limetal, ale ty jsou tak jako na tenkým ledě teďka u nás na rokrát.
4: Škoda, že nespíváš všechny písničky.

0: Twisted Sister nám právě končí na Rock Rádiu a jejich pecka The Price doznívá teďka v 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně.
1: Tam budou hrát už 20. června v amfiteátru, takže to je venkovní akce. Hrozně se na to určitě těšíte, protože v Plzni ten koncert Tří sester bývá vždycky hrozně takový natřískaný. Vím, že už jsme určitě na něco takového rozdávali. Byl o to velký zájem, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To znamená, najděte si na Facebooku Rock Radio, tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek dostat. K tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usměje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou SPS anebo taky Doktor PP, takže si myslím, že docela dost dobrý rokopankovej nářez. Nenechte si to ujít a my zatím zahrajeme další muziku. Three Days Grace, Offspring anebo právě Tři sestry v pekle anebo taky v ráji.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.

0: Dnešnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Takhle nebo v ráji, sestry stejně hrají. Tak to bylo, tak to je.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Touto a jejich Rozana právě teďka dohrává Éteru Rock Rádia, máme 15 hodin 35 minut a my jsme si říkali, že dneska budeme extra štědří a zkusíme vám ještě říct o jednom způsobu, jak se dostat na takový festiák, který se jmenuje Rock in Moravský Krumlov.
1: Vám totiž stačí, abyste na náš mail studio@rokovýradio.cz poslali fotku svojí rockový party. Jak už na té fotce budete vypadat, to už je samozřejmě na vás. Ale samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Je to vaše vizitka.
1: Je to vaše vizitka, přesně. Ale hlavně, máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin a pokud vás naše odborná porota vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10, opravdu.
0: No a můžete vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a taky Traktory. A na tom jsou zajímavé dvě věci, minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku Traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc je, že Traktory nikde jinde letos neuvidíte než právě na festivalech Rock in, takže za mě je to rozhodně důležitý, takže pište.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Za hubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar a nebo taky Kabáti a jich kdo ví jestli.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
11: matracezahubičku.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal nad nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower. Ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách. Resort životního prostředí odebral zápasníku Vémolovi lvici Elzu. Ta bude dočasně v liberecké zoo. Stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby, nebyl Vémola schopen doložit zákonný původ. Lvice má podle rezortu kompletně odstraněny drápy na předních tlapách. To způsobuje nevratné poškození zdraví a sociálního chování. Lázeňský komplex Karlova Studánka otvírá novou stezku. Provází po lokalitách ze známých českých filmů a seriálů. Návštěvníci si díky ní mohou přímo na místech natáčení přehrát známé scény. Pokračuje ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Karlovu Studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa.
0: Stezka má 12 zastavení, měří asi 1,5 kilometru a projít ji zvládnete zhruba za 45 minut. Fotbalové mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i český nároďák. Hraje se v Mexiku, Spojených státech a v Kanadě. Fanoušci si tak budou muset přivstat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Češi turnaj zahájí v pátek ve 4 ráno našeho času a čeká je Jižní Korea. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Oblačno až zataženo, jak jste si určitě všimli, tak to bude pokračovat ještě celý den, celý večer a taky celou noc. Přes den máme zhruba kolem 22 stupňů, což ale spíš platí pro východní polovinu republiky. Na západě a hlavně severozápadě je něco mezi 17 až 19, takže žádný velký vedro. To bude platit samozřejmě i v noci, kdy bude asi 14 stupňů. Déšť nás rozhodně nepustí. Naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi 14 až 18 stupně, takže oproti dnešku se trošku ochladí. A jediné místo, kterému se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na deštivých cestách. V ulici Střelničná v Praze se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. V Soběslavský v Táboře počítáte se zdržením asi tak do 5 minut, porouchal tam osobák a lidi ho musí objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem Věčný, ta ale tam požijte sklonou alespoň tak na 10 až 20 minut. A ve Vyšším Brodě na náměstí se srazil zase osobák s chodcem. Tam je to bohužel se zraněním, takže počítejte na místě se záchrankou a taky opět s kolonou.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli 20. června chcete vyrazit na Tři sestry do Plzně, tak nám napište na Facebooku.
9: Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a dva lístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který mu je dodáme asi tak za 3/4 hodinky. Bude tam s nima ještě taky SPS a nebo Doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Taky se nenechte ujít další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
3: Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná balada určitě poznáváte. Black Sabbath a Changes.

0: Bohnout ti právě teďka dohráli s jejich faninkou v 16 hodin a 20 minut, no ale přátelé, vy co budete poslouchat zítra už v 9 ráno, tak vás čeká docela zajímavý hvězdný host Kamila Drába, bude tady totiž sám pan doktor. Doktor Pepe.
1: Je to tak, já když jsem ještě studoval, tak hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Ono nejenom Víťa Vávra, nejenom Jirka Macháček, ale i doktor Petr Pečený je samozřejmě doktor práv a nevím, jestli úplně bude mluvit o své právnické kariéře s Kamilem, ale rozhodně to bude zajímavý, můžou si třeba povídat i o tom openeru s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat o samých super věcech, takže si to zítra v 9 nalaďte.
0: Rozhodně si to nenechte ujít, jako vždycky to bude zajímavý, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo si to pustit, tak samozřejmě ještě ten den odpoledne už to na vás bude čekat na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci podcasty. Tak už se dáme další muziku.
1: Dáme si Powerwolf, We Drink Your Blood. Pijou naši krev, tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, ten si zatančí valčík, no a Chicago se nám pokusí omluvit, ale je to těžký.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting.

0: Skating, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
7: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Wolf a jejich We Drink Your Blood právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin 36 minut k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na Tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku,
6: mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
5: Děkuju!
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
9: energie tohoto města.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
13: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ!
15: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát už 20. června v Plzni a s náma je tady Šárka. Ahoj Šárko.
2: Ahoj kluci, hezký tak odpoledne.
1: Tobě taky, prosím tebe, my jsme vlastně ty lístky dali tobě, ale svým způsobem jsme je spíš dali tvýmu synovi Márovi, protože ty jsi nám poslal jeho fotku a musím říct, že jako jestli, kdyby člověk zavřel oči a představil si fanouška tří sester, tak vypadá úplně jako tvůj syn, takže to je prostě geniální.
2: Tak, tak.
1: Hádám, že to je jeho oblíbená kapela.
2: No jedna z oblíbených taky.
1: Super, no a půjdete tam spolu teda?
2: No, vypadá to, že jsme mém mladšího bráchu, tomu bude v prosinci 7, takže taky už je to malý rocker, tak si
3: ho hezky.
1: Je potřeba hezky s tou výchovou začít hezky včas, že jo?
2: Přesně, přesně.
3: Hele, ale prosím tě, prozraď nám ještě, ty jsi nám posílala fotku, kde má tvůj syn opravdu úžasný číro. Prosím tě, jak dlouho si tohleto geluje, jako?
2: No, to bylo z roku 2019 fotka a geloval si to...
3: Už od roku 2018, jo?
2: Jo, tam byla cukrová voda a pak lak.
3: To je dobrý. Ale fakt jsem jako, a normálně jako to si tohleto dělá jako každý den do školy,
2: ne,
3: nebo?
2: Ne, to už to trošku sestříhnu.
3: Jasně, jasně.
2: Už to nemá tak dlouhý.
3: Jasně,
1: teď už trošku na fananka. Jako.
2: Teď už to má hodně na fananko. Ne, takhle ne teda, ale sestřížený to má.
1: Super, hele, Šárko, tak ať si to hlavně užijou, kluci, a děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi, když nám pak dáte třeba vědět, jak se to líbilo. Určitě. A mě se moc krásně. Ahoj, Šárko.
2: Díky.
3: Tak jo, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Je vidět, že o tři sestry máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte ještě zítra a až do pátku budeme každý den rozdávat. Teďka už si ale dáme další muziku. Heart, Avantasia, anebo Rybičky, který se právě teďka rozjíždějí. My ještě nejsme starý.
4: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila se většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví více Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
2: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20% a v administrativních a podpůrných činnostech o 17%, pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
1: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Proběhnout měla o tomto víkendu. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají další fintu. Na Prostějovsku řeší případy podvodů s prodejem a dodávkami palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukl a zavolal policii. Ta řeší podobný případ taky na Hodonínsku. V Brně po 4 měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde o třetí takový tunel, který v jihomoravské metropoli v posledních letech vznikl. Samotná trať má být uvedena do provozu v závěru příštího roku. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Na západních Čechách a také ve středních Čechách nám momentálně přestalo pršet, ale nebojte se, ono to za pár hodin zase přijde. Každopádně ta bouřka, která se nám žene teďka, která se přidala přes Zlín, teďka míří na Ostravu. Tady si na ní dejte pozor, za pár hodin tam bude a potom opět i celá jižní Morava po celou noc bude v docela velkých deštích a také velkých bouřkách. Bude kolem 14 stupňů večer, každopádně zítra nás opět nějaké ty deště čekat budou, víceméně po celé České republice, vyhne se to akorát, vypadá to středním Čechám. Ale teploty si budou pohybovat kolem 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Praze na Štěrboholský spojce nabourali 3 osobní auta, takže to bude asi dost ucpaný. Je to přímo u sjezdu na Štěrboholský nákupní centrum, takže tam projíždějte opatrně. Pořád zůstáváme v Praze na Novopetrovický ulici, která vede mezi Hájema a Petrovicema. To jsou spíš tak jako na kraji Prahy, tak tam do sebe narazilo osobní auto s autobusem a samozřejmě taky kvůli tomu vznikají komplikace. Na D5 se směrem do Prahy na 8. kilometru hrozí dopravní kolaps, protože tam jsou pořádně silné kolony, nejspíš až úplně do Prahy. Takže pokud jedete směrem právě do hlavního města, tak zkuste sjet někde dřív a najděte si asi přes aplikaci nějakou objízdnou trasu. A ve Vyškově, tak tam na Brněnský, přímo mezi prodejnama Albert a Lidl, je auto na boku. Jakože se otočilo na bok, kvůli tomu tam právě i zasahují záchranáři, takže i tam projíždějte opatrně.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí pomaličku do svojí 3. hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný, uvidíme, o čem se budeme bavit tady v té hodince, ale každopádně hudba o tu bude postaráno.
4: Je o ní postaráno, to je úplně jasný, my už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít, protože ať už jste na cestě z práce, nebo už vlastně vám třeba začíná noční, ať už jste na tom jakkoliv, tak ta muzika nás všechny spojuje. Tentokrát to budou Ramones, Halloween, Vanastovy věci anebo Sunrise Avenue, ty jsme tady dlouho neměli.
0: Rock Radio.

0: Americká záležitost Ramones 1989, Pet Sematary. Tak to právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 17 hodin a 18 minut a přesuneme se o něco blíž. Chtěl jsem říct do Anglie, ale ono to je ještě blíž.
1: Ono je to dokonce do Hradce Králové. My totiž víte, že my vás vždycky prostě zveme na zajímavý akce a taky víte, že máme poměrně rádi Youngblooda. No a ten samozřejmě teďka 27. června se dostaví do Hradce Králové, kde bude třetí ročník jeho Bloodfestu. Což je docela zajímavý téma, protože on vlastně ty Bloodfesty teďka poslední dva roky byly v Anglii a teďka třetí ročník je tady v Česku najednou.
0: Což prostě musím teda říct, že já jsem si to vlastně nějak poplet. Já jsem jako věděl, že ty festivaly nějak pořádá, ale myslel jsem si, že jich za ten rok udělá třeba několik a teď bude prostě v červnu tady v Česku, pak bude třeba, já nevím, v Maďarsku, pak bude zase, já nevím, ve Španělsku, ale ne, ono to je prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to tak.
0: A je to v Česku, takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je to tak a hlavně bude to docela jako dost našlapaný set, jo, to, že tam budou Palais Royal nebo taky Biffy Clyro, to víme, ale Youngblood tam hlavně bude mít dvouhodinový set od 10 do půlnoci, to je docela nářez jako.
0: Takhle, je to samozřejmě ještě mladý kluk, takže to zvládne, ale rozhodně to určitě bude strašný nářez, je to super a vlastně i super, že tam dává šanci českým mladým talentům, Pam Rabbit tam zahraje, jo, vlastně od, myslím, že od 1 odpoledne,
1: ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People, je to
1: přesně tak,
0: tak,
1: je to přesně tak. A ještě se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný takovejma i věcma pro lidi na tom festi, jak už tam budou různý, když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde je ticho, je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle, víš, jako prostě je taky lidský hodně ten
0: festák. No jasně, to je právě to, že někdy ty festáky prostě jsou takový prostě už trošku jako hodně, že tě to tak jako zavalí a takhle, ale on právě myslí na to, aby ten divák z toho měl co největší potěšení, aby se z toho prostě nezbláznil, což
1: přesně
0: je super.
1: Tak,
0: ale ono někdy zbláznit se z hudby je vlastně super, viď?
1: No uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lynyrd Skynyrd, který přijdou s taky Udo, anebo Aleš Brychta, ale víš co, hele, lidi, to jsou furt jenom lidi.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je do dodejí vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti

0: Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste třeba ze severu Čech, tak tahle ta písnička vás určitě právě teď rozproudila v 17 hodin 36 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě začíná konec našeho rokovýho odpoledne. Samozřejmě se s vámi uslyšíme, ale zase zítra od 3 do 6. Kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl, volejte, pište, protože za příští dvě hodinky už budou zase pouze ve vaší režii.
0: Těšíme se samozřejmě, až to uslyšíme i od něj, ale to víte, no, tak v Praze prší a nikdo neumí řídit, takže prostě dopravní situace je taková, že přijde až přijde, ale nebojte se, určitě už mu teď můžete psát svoje tipy, co zahrát v dalších dvou hodinách, a to buď na mail, na Facebook, anebo samozřejmě pak můžete po 18. i volat na 725 844 424.
1: A my ještě pošleme další muzikou Counting Crows, Anthrax, anebo Škvoři a jejich Síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra. Čus!
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Rock Radio. Co se děje? Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
20: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Voutrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude opět pršet. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl pro zvířata toxický. Koupání na Lipně je nicméně podle hygieniků bezpečné. Cestu za kulturou usnadní i letos speciální spoje. Během červnových operních představení v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami pojede z Prahy více autobusů. Více říká mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
1: Autobus, který bude mít označení X395, bude vyrážet z pražského Smíchovského nádraží a po cestě zastaví v Mníšku pod Brdy, v Dobříše a také v Příbrami.
0: Po skončení opery odveze autobus diváky zpátky po stejné trase. První jízda je v plánu už zítra. V zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení mládě. Nadcházející dny ale budou pro malé kritické. Expozice tuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra tedy. Ve středu bude převážně zataženo, občas déšť v severozápadní polovině Čech, místy přehánky, no a nejvyšší teploty by se měly pohybovat pouze okolo 18 v 1000 metrech na horách, pak čekejte stupňů 10.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ulice Emila Pajurka ve Friedlandu nad Ostravicí, okres Frýdek Místek, tvoří překážku na vozovce, havárie osobního auta. Pozor na to, podíváme se na silnici 4774 v obci Vyšší Lhoty, okres Frýdek Místek, tam je neprůjezdný a jízdní pruh díky nehodě dvou osobních vozidel a je to navíc se zraněním, takže záchranka bude na místě. No a na silnici 22 u obce Gdyně, okres Domažlice, je silný provoz a díky překážce na vozovce, kterou tvoří nehoda tří osobních aut. Tak prosím vás, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rock na psání.
3: Mořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, no a na palubě pirátské lodě Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Dobrý a příjemný večer všem. Tak jsme se tu opět sešli po 18. hodině, si můžeme dát dvouhodinovku výpravy, pirátské výpravy za muzikou, která se zove Rock na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni, každý si může něco psát, pokud to tady máme, tak vám to můžu i hrát. Každopádně vzkazy vyřídím, znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 7258444424, to je číslo do naší společné kapitánské kajuty, nebo mi pište na Messenger či do mailu jako vždycky. Na úvod si dáme 5,5 minutovku od Manowar, klasiku Warriors of the World United, no a během ní se pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na jedné palubě a naší lodi Rock Radio a můžeme si dát hned první šlehu na přání, o kterou se zavolal Čahoun netolický, tak, abych to nepoplet. A ten bych chtěl Mozartovy kule od Panoptika pro všechny, co mají kule, zvláště pro truhláře a tesaře, ať hlavně nespadnou ze střechy. To je krásný přání. Tak pozor na těch střechách, přátelé, a pojďme si dát, nebo podívat se na to, jaký měl kule Mozart a podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Good Charlotte a Axel Payne z roku 2018 a teď tady máme vzkaz pro Čahouna Netolického, hned jako reakce takhle na jeho píseň Mozartovy kule od Panoptika, tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Acceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl, doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by ses měl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá na to vyměknutí správný recept, abys byl ve středu zase Jura. A já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku Fast as a Shark.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. S

0: Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.

0: Tak to byl slavný hit Alice Coopera Hey Stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal: ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit dneska zahrát písničku od skupiny Trautenberg Netáhlo. Děkuji moc, tvůj věrný plavčík Míra. Jistě, plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí.
1: Rock rádio, rock rádio,

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky. CZ.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Potisk trička, bela bel CZ.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.

0: Metallica, Sedba True, rok 1991, posuneme se hodně dál, posuneme se do roku 2023, v našem roku napsání a otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše, ahoj, prosím o zahrání písně Soběvěrného škvoru a bude to pro taťku Vláďu k dnešním narozeninám od celé rodiny, díky Ivča. Tak, taťko Vláďo, my ti za celý rok rádio i s tvojí rodinou přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec srandy navrch a hned za chvilku zazní pecka Sobě věrnej. Všecko nejlepší, užij si svůj den a než se rozezní Sobě věrnej, tak přátelé, tradiční výzva pro vás. Pište mi na Messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste časové znamení chtěli načapat a já vám za to zahraju VIP píseň na přání po hodině sedmí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Hustá věc se mi teďka tady stala. Buď jsou to členové jedné rodiny nebo velká schoda men. Psala mi nejdřív Liška Svobodová. Ahoj, zahrál byste nám prosím Three Doors Down a Kryptonite jako oslavu našeho manželství, které jsme uzavřeli 6.6.2026. Tam máte 3 6, to bude peklo. Ale doufám, že v tom pozitivním slova smyslu. Moc děkujeme, Eliška. Do toho psal Hinek Svoboda. Ahoj, prosím pro naši dceru Evelyn zahrát Shinedown a Monsters, že to byla ta nejkrásnější družička na svatbě. Aha, tak to budou asi svatebčané. Hele, Kryptonite jsme zahráli a Monsters klidně můžeme zahrát. Tak budete spokojený a doufám, že vám manželství dlouho vydrží, přátelé.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je za 10 vteřin 7 hodin večer a vy posloucháte Rock Radio a váš oblíbený pořad Rock na přání.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio, Rock na přání.
0: Tak jo, milí námořníci, dneska to nikdo úplně přesně netrefil, jako vždy, buď se to použilo už hodně brzo před chvilkou, nebo to bylo neproveditelné, ty vaše návrhy na jazyk pro časový znamení a samozřejmě taky na tu situaci. Tak to necháme bejt, kolik je hodin, víme, a možná tušíte, že před náma je druhá půlka našeho pořadu, kterou odstartují Stouni s pečkou Anybody Seen My Baby. No a uděláme to tak, že kdo se teďka první dovolá, toho píseň hrajeme.

0: Anybody Seen My Baby a taky Stoney u nás na Rock Radio v našem pořadu Rock na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál náš známý sauner od Prachatic Milan, který říkal, že jako jsme vedli takovou debatu, že dneska byl jako na Kvildě, takový ten, jako, jak bych to řekl, meteorologický bermudský trouhelník, všude krásně na Kvildě mráz. Jo? To jsem, když tak mi někdo vysvětlete, čím je to tam způsobený přesně. Ale říkal, no, jako šílený jsou ty elektrokola, teď já vezu těžký náklad, protože mu jezdí náklad nějakým, že jo, a říkal, ty, a teď tam najednou ty důchodci a oni teďka vyjedou všude, a já mu říkám, ale to je zase dobře, ne, že nesedějí doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat, teď, jo, teď ten můj náklad nějaký vždycky málem vdechne nebo odfoukne, tak vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici. Hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt a někdy je doopravdy lepší, když vidíte to velký auto, jedete třeba do kopce na tom elektrokole, takže tam vám to nedělá problém, je třeba jako 15-20 km rychlostí, třeba z toho kola slíst a pustit ten náklaďák, aby tam nemusel dýchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem, tady jsou Vitaciti, jak si přál Milan, a já pouštím nebezpečnou nálož.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: námořníci, to byla velká pravda. Heavy metal never dies. To byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne Shelby, Arakain a Diesel, pro nás rockery, co mají dieselová auta, jsou heterosexuální, žerou bůček a tím pádem jsou zhouba lidstva. No, milý Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. A Arakain a Diesel pro nás, pro všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Co s načatým večerem?
9: Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

0: vám libě zní vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rock na přání, na vaše přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět počmárný biznismeni Kysáci, I was Mayfield Avenue. No a teď si dáme trošku český Andruš. Psal mi tady Pepe Jose Pavlíček, zdarká, pohoď tam nějakou odiseu pro manželku Ivču, děkuji Jose. No tak jasně, tak milá Ivčo, co bychom ti zahráli od té odisej? No, jo, hodila by se možná tady ta píseň Jo, to je život. Co ty na to? Tak krásný večer.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Chat in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme do Švédska a dáme si samozřejmě Sabaton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz, nazdar kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku na skvělý středeční večer pro všechny, co na nich byli, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský, na Metal Festu. Díky, Jirka. Ale ten Metal Fest musel být nějaký skvělej, co říkáte? Asi jo, veďte. No, tak dáme Sabatoni a pečku Great War, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, anebo byli. A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce, ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty Sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší metal, může poslechnout ještě jednou Kanonenfieber. Poslechněte. Ale tohle jsou Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Do našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio, který se pomaličku, ale jistě blíží do svého finále, se dovolal také Joska, který by chtěl pro nás dva a zvláště Káje do Trauče se vzkazem, ať vyhodí už tu tetu. Pokud je to teta z Červené Lhoty, tak to chápu, ta se doma nehodí. No a chtěl by nám zahrát a taky Káje do Trauče od Dogy píseň Lanědou. Tak a jdou. Jako ta teta z Červené Lhoty.
1: Rok na přání. Rock Radio.

zámořníci cink cink zacinkal zvonec a našeho dnešního pořadu Rok na přání už je konec. Máme za pár minut 8 hodin, nedá se nic dělat, budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloše Vávry i jeho ženušky Janičky z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rády, abych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No tak já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka Podlahy a to bude píseň Bring It z roku 2016. No a s tou se dneska bratrsky rozžehnáme spolu. Loučí se s váma váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás u zítřejšího středečního speciálu Rok na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pic!

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil CZ.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Kováčom, myslivečkom v lese. Změna programu, výstupky nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí, jo, ta pod kontrolou to má. Jen já vím, co se děje, když

0: do okolí Hustopeč, proběhne tam tzv. Rally mezi vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pole. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Takže se vidíme, čau.
1: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky to mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé moravské vínko, prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární vítej zlatý hetriku.
2: Rock Radio, Motokeci.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji pošleme.
2: www.rokovyradio.cz
1: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset docekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. To máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, Lonen. Jdeme, pojď.
2: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic, prostě jenom tak žertuji.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď, napijem se, já si panáka, pojď. Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď já... Vypojď nás,
3: dobře.
1: Pojď taxíkem, jdeme samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje. Ahoj.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.